0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
2: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
3: 954 FM, Radio Maestral.
4: Ajmo jedan skok do Vodnjana. U subotu 8. kolovoza u 20.30 u apoteci prostoru za suvremenu umjetnost u Vodnjanu drži se otvorenje izložbe About the Sense of Possibilities, umjetnik